Istorie som norr. Det som obogi bogi bogi bogi bogi istorie som norr. Det som norr. Det som obogi bogi bogi bogi bogi istorie. Vršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajamo maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil.